0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. srpna. Milí posluchači, svatý otec během rozjímání před nedělní modlitbou Anděl Páně navázal na vyprávění v evangeliích o Ježíšových zázracích. Po modlitbě Anděl Páně papež apeloval na mírová a spravedlivá řešení ve španělské Seutě, vyzval k neustálým modlitbám za ukončení konfliktu ve světě a připomněl význam odpustku z Porciunkule. V další části pořadu se budeme věnovat přípravám Světového dne mládeže v Soulu 2027 a poselstvím svatého otce ku příležitosti Národních dnů mládeže v Peru, Ekvádoru i Mladifestu v Medjugorji. Přejeme příjemný poslech. Kristus neprovádí pouze zázračné skutky, ale všem zvěstuje, že Boží království je blízko. Neomezuje se pouze na to, aby dal smysly těm, kteří o ně přišli, ale dává procitnout i našim smyslům. Kristus skutečně sytí hlad lidstva, náš hlad po pravdě a životě. Zároveň nás učí, že nic se nestrácí, když se o to podělíme.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli.
1: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
0: Když posloucháme evangelium, často slyšíme vyprávění o zázracích, které Ježíš vykonal. Jsou to skutky, které projevují jeho mimořádnou oddanost nám, tedy spásu, kterou přináší do světa. Pán je připomínán jako ten, kdo dává životu smysl a osvobozuje jej od zla a hříchu. Když dává zrak slepým a sluch hluchým, Kristus neprovádí pouze zázračné skutky, ale všem zvěstuje, že Boží království je blízko. Proto dnešní evangelium svědčí o tom, že Ježíš se neomezuje pouze na to, aby dal smysly těm, kteří o ně přišli, ale dává procitnout i našim smyslům. Hluchému, který opět slyší, Pán zvěstuje dobrou zprávu, kterou má vyslechnout. Slepému, který opět vidí, ukazuje nádherné dílo vykoupení, které se pro něj uskutečňuje. Stejně tak Ježíš dává hladovým jídlo. Příhoda o rozmnožení chlebu znamená, že setkání s Pánem je naplňujícím zážitkem. Na poušti, tedy na místě naší nouze, je Kristus chlebem života. S ním je toho podstatného nadbytek. Všichni se nasytili a zbylo 12 plných košů. Toto číslo zdůrazňuje, že Pánův dar je univerzální a že jeho prozřetelnost vůči nám nikdy neselže.
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: Milí bratři a sestry, Kristus skutečně nasytí hlad lidstva, náš hlad po pravdě a životě. Zároveň nás jeho gesto učí, že nic se nestrácí, když se o to podělíme. Hromadění a plýtvání jsou naopak dvěma stranami téhož zla, chamtivosti. Tato nemoc duše způsobuje ztrátu rozumu, protože nás opájí bohatstvím do té míry, že zapomínáme na ty, kteří pláčou hladem a volají žízní. A tak před hojností věcí, které hníjí, stojí natažené ruce těch, kteří nemají co jíst, a spálené domy těch, kteří nemají mír.
1: Nel deserto della guerra e dell'arroganza guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo.
0: V poušti války a arogance se podívejme, s jakou laskavostí Pán pozvedl oči k nebi, pronesl požehnání, rozlomil chleby a dal je svým učedníkům, aby je rozdali zástupu. V tomto zázraku lásky rozpoznáváme typické skutky Ježíše, které se výsostně ukazují při poslední večeři. Tehdy nám totiž Boží syn jako náš bratr v lidskosti daruje svůj vlastní život. Zatímco vychutnáváme milosť Eucharistie, zavazujme se svědčit o její kráse v našich každodenních gestech. Počínaje požehnáním stolu, kdy sdílíme chléb v rodině a mezi přáteli. Ve společnosti Ježíše se i dovolená může stát časem bratrského klidu, do kterého zapojíme i ty, kteří vedle nás trpí nouzí.
1: Chiediamo dunque alla Vergine Maria.
0: Prosme tedy Panu Marii, starostlivou matku, aby nás vedla k růstu v lásce, aby nikomu nechyběl chléb ve zdejší.
1: Perché a nessuno manchi il pane quotidiano.
0: Po modlitbě Anděl Páně se svatý otec obrátil k aktuálnímu dění v severní Africe a vyjádřil velkou starost o tamní obyvatele. K situaci ve španělské enklávě uvedl.
1: Sigo con preocupación l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África.
0: Se znepokojením sleduji alarmující situaci v Ceutě a prosím Boha na přímluvu Panny Marie Africké, aby byla nalezena řešení míru, stability a spravedlnosti. V souvislosti se všemi trvajícími světovými konflikty následně zdůraznil nezbytnost diplomacie a solidarity s trpícími. Vybídl věřící k vytrvalé modlitbě za mír a zmírnění lidského utrpení.
1: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti.
0: Pokračujme v modlitbách za mír, aby ve světě ustaly války a našla se diplomatická řešení konfliktu. Pamatujme na všechny oběti bojů, především na ty nejslabší a nejbezbranější. Děti, staré lidi a nemocné. Kéž Pán potěší ty, kteří trpí, a požehná dílu těch, kteří přinášejí pomoc a útěchu. Ve své promluvě se papež věnoval také významné františkánské tradici spojené se dnem 2. srpna. Připomněl duchovní kořeny slavného odpustku a vyzval k jeho vděčnému přijetí.
1: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216.
0: V těchto dnech si připomínáme porciunkulové odpustky. Svatý František získal tyto odpustky od papeže Honoria III. V roce 1216, inspirován během modlitby v porciunkuli viděním Ježíše a Marie obklopených anděli. Děkujeme Pánu za tak velký dar a važme si ho, zvláště v roce 8. výročí smrti chudáčka z Assisi, který zemřel právě v porciunkuli 3. října 1226. Na závěr papež pozdravil přítomné skupiny věřících, kteří se navzdory velkým horkům shromáždili na svatopeterském náměstí. Před poděkováním setkání uzavřel tradičním přáním: všem přeji hezkou neděli.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Rok před zahájením Světových dní mládeže v Soulu, které se uskuteční od 3. do 8. srpna 2027, přecházejí přípravy do své intenzivní fáze. Místní organizační výbor i dikasterium pro laiky, rodinu a život intenzivně pracují na mezinárodní komunikaci, službách pro poutníky, ubytování, bezpečnosti i duchovním programu. Druhá polovina roku 2026 přinese klíčové milníky příprav, mezi které patří zveřejnění oficiální hymny, zahájení celosvětové ekologické kampaně a spuštění registrací. Oficiální hymna, společně s oficiální modlitbou a svědectvími 5 patronů, vybraných pro tyto světové dny mládeže, představují pastorační nástroje, které mladým lidem pomohou duchovně se připravit na tuto událost roku 2027. Během své 40-leté historie se Světové dny mládeže postupně obohacovaly díky víře, nadšení a aktivní účasti mladých lidí i místních církví, řekl kardinál Kevin Farrell, prefekt dikasteria pro laiky.

a ke sdílení jejich účasti online. Veškeré informace o procesu budou k dispozici na webových stránkách. V posledních dnech se svatý otec obrací především k mladým lidem prostřednictvím svých poselství, která adresoval do Peru, Ekvádoru i Bosny a Hercegoviny. Ve čtvrtek 6. srpna jej pak čeká další setkání s mladými v Asízi a 22. srpna v Rimini. V sobotu 1. srpna zaslal papež videoposelství účastníkům Národního dne mládeže v peruánském Chulucanas. Vybízí v něm mladé lidi k odvaze, k opuštění komfortní zóny individualismu a k budování opravdových společenství. Svůj duchovní zážitek by si podle něj neměli nechávat jen na fotkách v mobilech, ale mají se stát živým a radostným svědectvím Kristovy přítomnosti pro ostatní. U příležitosti 7. Národního dne mládeže v ekvádorské Ibaře oslovil svatý otec Lev XIV. Tamní mládež rovněž ve speciálním videoposelství. Vyzval mladé lidi k odvaze, naslouchání božímu volání a k aktivnímu šíření odpuštění, pokoje a evangelijní radosti. Všechny účastníky i celou zemi zároveň svěřil pod ochranu Panny Marie Zasvěcené, také známé jako Panna Maria z El Quinche. Poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem ku příležitosti zahání festivalu mladých, Mladý fest, který se koná ve svatyni v Bosně a Hercegovině, vyzval Lev XIV. Mladé ženy a muže, aby se nenechali svést iluzemi pomíjivého štěstí. Při následování Ježíše se i otázky a neklid srdce mohou stát příležitostí k rozlišování a k růstu ve víře. Sliby snadného a okamžitého štěstí jsou fascinující, ale často se beze stopy rozplynou. Zůstávají však hlubší otázky, neklid, který obývá srdce, a touha po radosti, která dokáže přetrvat. Právě z těchto pochyb se může zrodit autentická cesta víry v setkání s Bohem, který uspokojuje touhu každého srdce a dává sílu vždy začít znovu. To je jádrem poselství, které papež Lev XIV. Adresuje mladým lidem ze 73 zemí, kteří se shromáždili v Medjugorji na zahájení Mladý festu. V poselství svatý otec vyzývá chlapce a dívky k návratu ad fontem, ke Kristu, pramení nového života a autentické radosti. Zve je, aby skrze modlitbu, naslouchání božímu slovu a svátosti znovu objevili krásu osobního setkání s Pánem, který uspokojuje touhu každého srdce a dává sílu vždy začít znovu. Celá poselství a hymnu Světových dní mládeže v Soulu naleznete na našem webu. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

labyrinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Upleť mi s kvetou korunu snov, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyší.

noční obloze, nutím vlky vít, nutím blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím.